0: A abrakadabra, jaz sem netko Bettino Wenderotu, sem skuzbala, kotraž ma za nas dženznišu temu obšeljatku. Bettina, što da na nas čaka? Dobre ranje najpredraz.
1: Dobre ranje. Hej, čera napšikvat, su so zetkali dreža na stolicu, Serbska rada Zakskije je tam sedžava, a su so mestrujim vo serbskim kubvanju rozmoveli respektivne češke svoje evaluaciju se vobladali, kak to takle beži z te dvurečne učbu. V tem dženca rano slyšimy, tež do remiesła poladamy 700 učomnikov aktuálne pri ním v kubanskim leče máme, to je so šako kajž šulske leto započalo a tež na vulku bateriu do hamora poladamy čera menujce pri ní zaru za to tún vulký projekt.
0: A tež dženca přichodný švung tak rec štartuje, miestrujem korobne sotre zmiar dženca svoj prýný džen. Vám všem, ja si myslím, nech to škúli z vás, je netko ižo celé cipelka to vodučené. Celé veľa vúspecha za přichodné leta a potom je zo tež to povovania.

Ze startam do dnia poladnimy wiezo tež do Protyčky a tam se miestrujem tute termíny zapisane. Studio Liška přinese medie na serbske se dženca Dołotrowa. Tam pozastanu mobile studia Lucie od 9 do napo 4 a to při sportnišču. Přeprošeni su mali a tež vulce, dječi, šulerio a tež seniorio. Možete tam celé nové věce vůzpytač, abo tež celé jednorie s vašimi, no hej, problémčkami šedného dňa si tam dojnč so šmorátkom například nimo přinč, jeli mače nekaké prašenia, abo češe s ním. Dženca môža starší svoje šulské nováčky za přichodné šulské leto v šuli Čišinského pančica Kukovie přizivič. Dženca od 7 do 5. Mesačne zromadne spievanie zjazka serbských spievarských tovarstvov v septembre te vodmie so dženca, a to kež přeco večer 6 v korovi rumnosti SLA. Riečnú hodinu za dorosčených rádvorju poskyči Rafaela Vičazova dženca zaso od napoštyrioch do napopiečich. Další pokyv za rádvorčanu v bibliotece přichoda rozmyslovač cedža tam dženca a to od 5 do 7. Budeska mieščanska biblioteka přeprošuje na rozmúne kôr, v kotrimž môža ľudža vo svojich přečach a nádžiach nastúpajú přichod biblioteky riečeč. V središčú stej prašenie, kajka by mieščanska biblioteka dobiava byč, zobohujú ľudža pravidvúne vopetali. Tak daleko k našim pokývam za nekotre sekunde je ižo cibilky našiesť. Вы видите, это же наша прения в усыванской године. Сошно за со, как гонцы кила. Вужите, то есть тут ранее забыли, что фит знамай с Бетину Аземну до нового дня пришли.

Malina matiket stabil, so doliva, aber doprawa, že bunduja. No hej, to za vas nemôžu odmúť, ale ja môžu vám riec, dokal našu čensnejšie vúsovanie tak riec húčpne hýže. Na túto titule smíčo sa veselič. Prawe vonjostroj doživím my čenca rano s holaskami. Že se ty, za tým praša so Lina Hauptmannholz. A Schlager zwischen se Frank und Jesselu. Nau schiedke tuta titule smitsche sapotekim Veselic, a to hatsch dosit mich an jitko jatu se K-Popom dale, se Pop-Hutschbus Korea da kretz Demon Hunters dosu.

Si wedel gnasde ma hait die stobie Prauer Lubost Messi a argentinske narodne mustwo a haja praju beb chetosch swane kopper Messi swoju karriero narodne mustwie argentinske zakunchi WM finale lechu bi po 21 letach posledna partia djewecha cice chiletna ha Što voznamenje a 21 let narodne mustve v baze Bađe Messija, to su 207 ro a 125 rotu, to je upročo tak vele. Rožanomanje te bu čera večer s cele vosobinskim postingom na Instagramje zjavne, kaž Messi pisat To je taki obraz z viacerimi fotami, cele rukopisne pisanemi cedlkami. Vun tam pisa, je to rozsud, kotruž boli, ale je na času. Lionel Messi potekim rožanuje so z argentinského národného mustva, lice ište raz. Su druhé miestnom obsadžili na svetových mistrovstvách.

No da mi je česač menšino dosyć mich. A tuž mam tu za vas niekotre pokyvy. Dženca môže starši svoje šulske nováčky za přichodno šulske leto v šuli Čišinského, Pančicach Kukovie přizivič, a to od 7. Potekneme za česač menšino do navečora 5. Zromadne spievanie z jaska serbských spievarských dovolstvou te od mieso dženca, a to kaž přeco večer 6. korovie rumnosti SLA. Studio Liška přiniese medie na serbské sy, dženca pozastanu mobile, zaso ve Votrovie, a to při tamnišim športništu, od 9. do napo 4. Tam môžete tiež z vašim šmoradkom šinčeli zamače nekajke škúli prašenia vokuo, povestčov, telefonátov abo epov. Skulova pokažace páter Fabian Rička, referent za politickú komunikáciu jezuitskie svúžby za čekancu nímsky, přeprošuje zajemcov na zromadnú rozmovu vo názoneniach a prašeniach svisku s připučovaniom čekancu. Dženca od 7. do napo 8. budeským ekumeniským tahanským vopkodže. Domojnice Asič Zári přeprošuje všetkých přečelů a zajímců na letní svědžin riečnem nězdže ve Vůlkých Žďárach, Krabatovém Vůdvorje, juce od napo 4. Smolic z Nuknice po letní přestavce zase se svinirezaním započínaje 4. a 5. Změje zase čerstvé vůdžilky od svinia ke grilovaniu, ale tiež domiace vůdžilky. A jak omuž cesarské rehoja zaho miasa, desmia potom od přichodnoho tydženia zaso, předajn je stajnje od 8. hač do 6.

0: Kujš do nedzielu kemši a cele predkomaš tam všetko starší, kýž zaušim, štož maja spýtaja perachu, zabierač se bychu hodinu mierni byli. Tak upada serbským katolským svieče husto realita. Topak netreba byť a to už to vrsada chýbaja sa v kružkách, se bychu dysadys dziečom odpovedovať su Božom šuvu hodovali. K tomu si ty, Luba Bettina, poskyt k katolským poselenám akova.
1: Heizele prawe poskit knie nimskim jetzt tak nur alle sabskim switche tolleische pomerne projektrika menütze kirche kunterbund potekim pisana zurge gegotrisch prosse wortriat sa gici modino a swoibe biskopstwa drejano mischno kak moja se gici a swoibe na kreativne waschne swoju viru wort krüch aber poupschich a kak moje zurge snatchte stu aber tamno no scheschku depta zo bechuchine menchi zromadnos do Živič Moli, kak funguje tun koncept, o tom chceža fachuce se zajmovanými ze všich vosadu ričeč a nové ideje taktéž do sabskich vosadu nesť 19. septembra má to byť a to přeprošuje biskupstvo k tomu do Montessoriove šule tu budešine přizivič moža so še zajímce na strone biskupstva Drežane Mišna.
2: Drude sa ja prašam, kak izmestu šitko má. Zašto vopruju svoj čas, če je procavostava. V ruce drži svičku, ona nadžijanje je, a pvom jo vjece raje, svijet voda či v čemnoče. Aj sone bih u vulke, dola svička ste i tu, a sonach bih šo možne, što pak njetko doc bih ju.

V francuski nakupovač rjane šate a penkate črije, haj tak šako si to predstaviš, duš na modu francuski misliš. Tam so še tak šiki, to misliš na vulke marki, kajš Chanel, Louis Vuitton a ko. Haj, a to so vizor tunicek, tak scivak domo ne oči, abo? Francuzo jo zavedu tuš s dženznišim septembrom nove votedavk za tak mjenovanu ultra fast fashion, za drastu je předu za čepotekim, kotrž ekstremne spěšne svoje kolekcie minija a zbytky, kotrž so předali nesu, preč čísnu. K tomu služa ty předu šimši in a temu, tute marki vam zavěšte ty šimněšte praja. Votedauk, kotrž so ve francuskej s dženznišim prvním septembrom zavěže, měří so po dvěmaj kriteriomaj. Kelko šelakých modelů jedný je věcký marka poskyčuje a hač so môža věci tyž reparovač, přirunujo s tým nové kupič, hač se to tak rec vůdání nové kupič. Modové marky, kajž ši in a tému, můli tuž vo dženznišo například za kapu 12 euro viac pfačič, za džínsy 9 euro, nohajce a šlipfere bych ju potom posta centu droše drběli byč za toho, kotruž naposled tam kupuje. Hišo z počat julia sú so francúzsky na zákon dojednali, kotruž zakaza, so ultra fast fashion vábí.

0: Na, bewahrst mich hier.
1: Serbski Roswurs. Povijestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Ve vurjednom posjeđenju Serbske i Radosakske čera Drežanach predstajihu zastuperio projektovije skupine vuslitki evaluacije riječneho stava šulach s modelom 2+. Zajšvrh cijoh letach bih usao vjace hač 700 šulerju 8-letnika na všich 7 šulach naprašovali, a ih riječne kmanosće přepruvovali. Vuslitki jasne pokazuje, zo nije tukvilna praksa vuučovanja zakske kmana, džičom ze svojbu džiš so sapse ne reči, hač do 8-letnika dosahat su riječne nivu sposredkovač. Podžel tajki šulerju, kiš maja jeničce ve vučbe kontakt ze sapšinu, leži mjestom nad 50%, Dživeč od džesač z nich nedocpije skođenk B1, to rika kmanosť o znatoch témach všedného dňa sapse komunikovač. Horní v Užice je novým vukubvanským liče viace hač 700 vodostnúch zrečenie s remesnickým závodom podpisalo. To zdžili čera Drežanská remesnická komora. Ličby sú pomierne štabilné, zorelským je 9 načevúčomníkov viace, budeským 11 menehačloni. Brnež veľa závodu a firmu si hospodárskeho pôženia dla nevieste bylo, dále horní v Užice vukubvuja. Tute v Uviče hodnočí komora pozitívne. Vo sebe požádane bych u horní v Užice vukubvania na autového mechatronikária, mechanikária za sanitárne přípravy, kajž tež elektronikária. Při Milinarni Hamorje sú včera započeli hubovský skvat za milinu tvarič. Firma, kýž súša k energiovému koncerni Leak, chce on rozromadne ze šínským poskyčerjom na tvarič. Skvat miliny má na niedže 6 hektarov vúľky plnine nastač, či stiachu ešte pred letom aj kvôdženské vieže bývšie Milinarnie. Milinový skvat má 1600 MW hodin skvadovač a kapvania regeneratívnych energií vúrunač. Po informáciách předovzača hodžili so s tým niedže 600 až 40 tisac domiacnosťov na 4 hodiny z milinu zastarač. Na ležonoši milinanie nastáva s tým druhý vúľký skvat miliny. Mesto Biela Voda chce ešte v septembre nový načisk etatového struktúrneho koncepta s ďalšími lutovanskými napravami obsamknúť.

A bim bim, čas nik bije, je čas za pokivy. Dženca muša starši svoje šulske nuvačky přizivić v šuli Čišinského, a to za šulske leto 27-28. Přizivić možete vaše děti tam od 7 do 5. Zjazk serbskich spiewarskich towarstwo prosi dženca zasa na zromadne spiewanie, a to kaž pšetco, prynju wutoru miesaca potekim, večo 6 w korowie rumnosti SLA tu budyšinje. Studio Liška pozastanie zasa ze swoimi mediowymi mobilemi na serbskich sach, dženca wostanu dale we wotrowie, a su tam od 9 do napuštyrioch na sportniščo. Riečna hodina za dorosčených v Rádvorju poskyči sa zase od Rafael Vičazovie, a to dženca od napoštyrioch do napopečich. Další pokyv za Rádvorčanu vo bibliotece přichoda rozmysľovač cieža tam s vami zromadne dženca od pečich do sedmich. Budeská mieščanská biblioteka ta přeprošuje na rozmúne kovo. V središču ste prašenie, kajka by mieščanská biblioteka drobiava byč, co bychu ju ľudžo pravidlone vopytali. Domojnice a sič Zári přeprošuje všetkých přečelov a zajemcov na letný svedžin v rečnem niezdže ve vôľkých žďarách, a to krabatovým vúdvorie, jutce vod na poštyrioch přeprošuje na kofej tykanc a zromadne spievanie.

0: Bedel nadživeč je, a Bettina poladnje z nami netko do novinov.
1: Vočim, so dženca rano reči. A što čitame v novinach?
2: Hej, na spočatku trochu nostalgije. Možeče so snano dopominač na NDR-sku seriju Jockey Monika. Tuta je nastava na tede znatom terenje kopvanje len, gestut len nemse blisko Bukec. Polje džesatkar so je tam šo hinovo a spadnovo majanitko nadžiju. Na nový start tam, kaj špisa SZ, steješe ješanski dvohišče krutko, Předtým tak recne tko před zrišćenjom, netko maja tam nového partnera s novými idejemi za jen v úspěšný nový spočatk. Zromadne chce tým na viacore koniki, tak recne sadžič, mestrujem chceža v obkot za trebane vice, konjaci je potrebe votorič, tež plavovanie športových koni, chceža zaso zeselnič, aktuálne maja tam hižo 5 až 40 konjov na dvore. Tvarste vidžanje steja před vujkimi vužadanjemi, jako prinir cedža so v cichu knježeho domu starač, tiež dušnitko počasu je tiež so nuc dešovalo, tiež tamne tvarenja treba je ponovenje. A šo to je vujke financielne vužadanje, tak SZ. Zamoviči pak vidža vujki potenciál za nedešu statnu NDR-sku kopvanju a chcedža len blisko Bukec zaso k zetkanišču za ľubovarju koni etablirovač.
0: To potekim čitače džensnišich sakskih nujinach. Utromne Jack Bettina.

0: Za wuku 20, za wučomniku, započnja so dženca takrec nowy živenský votrisk za wulki džil z nich, przetož započnu dženca s prvním septembrom svoje wukubvanie. Nowy šulske leto, tepak je so hižo před, no, nešto viacač dvimaj tydženjomaj za hivoj. Šulanske ličby na vyšších šulach, to sú s tým tiež jasne. Starši a šulerjo sú so rozudžili. Při tým přibiera ličba šulerjo v Sakske, kociž so za svobodnú šulu rozudža. Kúšta štvrta vyša šula abo gymnázii v Sakske je však svobodným nošastvie. Tola kultusový minister Konrad Klemens je připovedžil přirážky za šulerjo na svobodných šulach skročiť. Kak zcuva na nich vúpada. Lydia Mačiova je si situáciu na evangelskej Paulusovej šuli Raketsach vobladala a tam je ju farar Robert Malink pokudbach viet.
1: My nemáme šajem plánovanie vúpad, my máme sa kvíšte předmet, máme vúčere a podľa nás jara mávo vúpad.
2: Tak rysuje farar Robert Malink situáciu na svobodnej Paulusovej šuli v Raketsach. Na 150 šulerio maja 15 vúčerio. Na wuhotowanie szule je hordy. Pokaza modernu szulsku kuchnu, zamkaniu a blidaniu. Dotaj miechu za piatelitnik wiele wiac przy zewieniu hacz miestnu. Lica by to prynik rocz hinak.
1: Celebrawe, to zmienie

0: Kaž rybe cowaju we wöže tak, mežo to klincaž, to je była kompozícia ve Detlefa Kobyle. V pícniu jo rybakarský svěžen dávno mimo, ve septembrie budu karpové týženie, komuž karpa nejo zagubu, mežo se literarisky věnovaš tým rybam, pícajnský amt a pícajnská amtská biblioteka ga ugetujo te literárne ubiežovanie pet mytom Ceslina, Vopino a Kouk. Schuppe, Blatt und Federkiel. Až do 1. oktobra máš chylu, aby něco napísali, to dejbeš krotke čojenje, historické ulicovanje ke pícajnským gatam a mežo byš také umyslovane. Biblioteka má také doporcenje v zachadnosti gatov a zmijo pícajnský workshop prídne jo přijducu v autoru. Vesema 20. oktobra bužo profesionelne předsetaripon najlepšie přínoský přednjazč, publikom bužo sobu ugetovaš, nic ugetovaš, vedkvosovaš, sobu vedkvosovaš, kaki text jo nejrýdnejšie. A co šo teke pesčíš v tomu miesto ju rybakario jaden text, mašo idejku, abo jedno čojnko južo pon napišto vaše přínoský na federkiel et karpfenwoche dybkpajc.de
1: RBB, serbský program, vaše téma, naša muzika.

0: Jo, ľube přisúcharky a přisúcharje, tož ten dujarský kúsk, ako z čo rovno slyšali, jo bejne obľubované mjaze ľužimi a přecej gaš veni pejedajú vo tom veľgin rednem v spíje v obspievanem flacku v Vúžice, jo z toho teke uslyšaš vesta gjardosť. Walcik, jo dojšpiju s tym vetom svisku při samym južo-samsku poziciju ako vejsenska hymna. Lec to na tom zalaže až min, jo zavobedlarju symbol jich sy, to njamožom vam zvistosču groniš. Což som pak nazgonil, ako som usčovanie přigotoval, jo, až smogorjo má dvojku spivajnskú tradíciu, z ktorej už cúva snento v přitúcej polgožine také vopoznavaš. Jo, přede mňo hláže kronika, ahojo vížeš, až korjenie segajú sledk, až do zachopienka živiš na stego stolieša. Ako Josep přes kantora a vejsnego ceptaria Fritza Kittlaria zaužilo predne spivarske tovaristvo v Smogorjovie. Po niži žasešlietnym skromadnym spivaniu jo se uderiva predna svietová vejna a jo zadorava za nekotare leta kulturelnemu živoju. Před vejnu jo kantor Jakubašk mimo togo južo dávno obstojecego muskecego kora hyši mešaný kor založil a po vejne jo von spivajnské živo obeju korovu dalej viat. Vo viele vecej škody pak jo naporáva ve spivenských staviznach druga svietová vejna. Akle ve pieš žasetých letach stej se smogor jojskej kóra ten miešané a ten múskece zasej natvarivej a ve šesť žasetých letach stej sled dobyvej svoju dobrú spivenskú formu. V tých letach jo se Roža Šenkarjova vopeznala se spivákami a spivarjami a dopomnejo se v intervjuje na ten cas, ako jo byla duce ako rozkvosovnica.
1: Jo, môj muzikálny zvisk do Smogorjova jo byl je stary. To láže nento južo, no jo, na druge leto pieša se šlid sledk. Ten cas som mila svoje predne smakanie se s tými spivajúcimi smogorejskými ľužimi. Kroním to také ze svod pogledam tak, preto ten cas v tých 60 letach nie si tam jenož te muske, ale především tež te ženské a žúča, ešte vegendérie sarske spivali a také pojedali. Tak mogu ľudovú štucku abo ariu, som rovno ve Smogorjovie svišala a tiež nagrala. Dopomním sa dere ešte na tú tak menovanú korabiu, to je taká nábožná legenda, ako sú žoča na všetviacorie do svajžby tí nevestče zaspívali. Jo, ale to je druhé polo. Ku korovému spívaniu mogu jenož kroniš, až som tam a sú tam milí v tom lieše, že veš nás čo 107 a 560, také dosť dobre miešané kor. Ich dirigent jo bú ten cas Wolfgang Pösch, to jo bú taký Gerz z Gukoyc, a von jom jo veľa vúši také za to serské spívanie. Tak nie sú ve Smogorjovie ako hinži, a jenož tu ankubiš. Ja som ho spívali, kak to myslíš, da tiež ešte do ženzajšného dňa, ja miním v tých kórach telnosárskych, ale tiež druge sárske štucky ve svojim repertoárie mieli, napríklad týke ten bošajnský postru. A ten ju spúžil, ten sa s môj zájim, ako ja som bola ještě ta jadnočka, dolnosárská rozkvosovnica, ten co v těch 60 letech jsem přišla 65 důvod do Hošebuza, ten co jsou jen ještě zpívali a já jsem dělala to tiež nagravaš, takže jsem si ještě stará sobou za muzikové tituly, za náš muzikové program. V archíve ganejú nic bylo, všechno pusté a prosné a muzikového redaktora nesme ten sa ešte mili. Beno Nikola potom pomni, jo mi si stá, ja na leto pustí, alebo dvíliši pustí, ja nám gotovici tak rádo kroniš, to hoše búza přišel. Ponga je bolo lepý a hinac. Jo, ale rono to ten bošanski postru, jo žinca hešči ako dokumentariski pask v našem archívie žive. Jako prena verzia mači ferže, predne jo bo originálne se spiera Fritza Roche, a ta druga, ta štíša štucka, tu som ja vši písala, se snúze sem, dokož jadna štucka je bola za naše pomiere v rozkozu, překrotka. Ale ja som se ten čas krádomiva, to ciniš v duchu a v zmyslie Fritza Roche, ako potvoga jo mi slušala tíke jadna druga básin od Fritza Roche. Tak je nastal tož ten bošenský postru v svojej prednej verzii.

Druga verzija je potem veci po moji vize a v oblicu bila, a ta jo nastala v teh 80-ih letah, zase za Smogorejski, njen to pak južo muske cekor. A to, veliši živiš nas čustu stori a 80, tam sme imeli jedno originalne vusčevanje v Smogorovje, my sme to všetci minovali, smakanje se s čisucharjami, hörotref. Ten sa jo tiež lajiv ustupil Smogorejský muskice kor a potom zachopi si potom druga fáza podnego skromadnego živa se Smogorejskými spivarjami a ich dirigentom Geratom Šolcom. Vungan jo bo Janoš úspiešný korový vednik, ale zrazom tiež komponist a texta tak mogie nadzasnije štucky abo korového spívania za svoj kor tak dujarského rázu. Ale Jens Runeš bol

Živenje ako rozšo na živenju, na živenju, na živenju. Tak opisuje britiský autor Robert McFarlane v jeho aktuálnych knihách. Sú rieky živé krajinu toho Rio de los Cedros. Sersky je to rieka Cedro. Wenn er bieže přes jadnorázne pralis v anden görach v Ekvadorie, v Petponiu, v Americe, hose živi taká velera kost živinských stvrbo a klipta na dežoš nasvíše. Ono tam jo McFarlane se s pšieršelami nagrou tož ten spiu, ak nento ho bužame svišaš, spiu Cedro. A co ma to cíniš z našeho muziku tuženia tomu nedvěcí?